Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Letošní žně jsou téměř u konce, jižní Moravu potrápilo sucho, je to probereme tady u nás na Krokodýlu. Žně na jihu Moravy jsou po 7 týdnech téměř u konce. Zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch letošní úrodu, ale poznamenalo sucho a horko. Výnosy obilovin i řepky jsou meziročně nižší a většinou zaostávají také za celostátním průměrem. Tak toliko pohled tedy na žně jih Moravy, teď už další ty. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: v Brně slaví a oslavuje úspěch a to je parádní věc a právě i na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla.
1: Masarykova univerzita slaví úspěch v mezinárodním šanghajském žebříčku, který posuzuje kvalitu vědy a výzkumu na vysokých školách po celém světě. V českém srovnání dosáhla na nejlepší výsledek ve své historii a o první příčku v Česku se dělí s Pražskou univerzitou Karlovou.
0: Tolik tedy pohled na Masarykovu univerzitu, skvělý úspěch, blahopřejeme, no a už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodil.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Na Krokodýlu stále hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší. Proč mají chlapy svaly, ptali jsme se dětí ve školce.
1: Aby byli silní.
2: Protože cvičijou.
3: Aby něco unesli.
4: Aby se nic nestalo jejich ženám.
5: Protože jejou maso.
6: Neměli svaly, tak by nic neunesli. Dokonce ani malý míček.
7: Aby jsi mohl něco stavět.
0: Pánové, proč máme svaly? Proč tedy chlapy mají svaly? Na to jsme se ptali našich nejmenších. Odpověď jsme dostali. Teď vy přísun dalších hitů máte tady. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Podílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 117 000 korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Korunovační klenoty už se chystají, aby se ukázaly světu a o jeden den se zpozdí, aby byly krásnější. A ten důvod je jasný. Víc o tom i Petra.
1: Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, a to v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září.
0: Tolik tedy korunovační klenoty, které budete moci okouknout, rozhodně ale budete moci vyslechnout další hity tady u nás na Krokodýl. Jarek Hamala přeje hezký poslech. Naše

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: 7. hodina raní, máme sobotu 22. srpna a krásné sobotní ráno přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno, já se teda musím přiznat, dneska jsem na Martina asi 5 minut čučila, přemýšlela jsem se na něm jinýho a Martin se oholil.
0: Nemohla mě poznat, myslela si, že přišel nějaký mladík tady sem do studia krokodýla a že ji přepadne.
1: Ale promluvila, bylo po všem.
0: A je to tady. Tak Martin, přeje krásné ráno a Peťa, ví, co je nového?
1: První dodavatelé plynu i elektřiny začínají přetopnou sezonou oznamovat zvýšení cen, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jaké hity uslyšíte z Krokodýla po 7. hodině? Bude tu Bryan Adams. Také John Scatman. A přidá se i Verona. Připravenou pro vás máme i předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počítejte s tím, že dnešní obloha by měla být s proměnlivou oblačností, ale převážně by měla být větší. Zejména odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, hlavně v severní části Jižní Moravy, a k večeru pak zase bude oblačnost ubývat. Večer se na mnoha místech vyjasní. Dnešní odpolední teploty velmi příjemné, 23 až 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Začala rekonstrukce obvodové ulice v Bystrci. Uzavřel se tak výjezd z obvodové a odbočení vlevo do přístavní. Provoz řídí semafor. Objízdná trasa vede přes náměstí 28. dubna. V pondělí se uzavře druhá polovina komunikace a nebude možné využít křižovatku s ulicí Přístavní blíž k brněnské přehradě. Objízdná trasa vede na Kníničky a Rozdrojovice. První dodavatelé plynu i elektřiny začínají před topnou sezónou oznamovat zvýšení cen. Zákazníci si připlatí v řádu stovek korun. Ceny energií od dodavatelů budou podle analytiků růst kvůli vysoké ceně plynu na burze, která je teď oproti minulému roku dvojnásobná. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že vláda prezidenta Donalda Trumpa může prozatím pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě. Pozastavil tak rozhodnutí nižší instance, které další výstavbu zablokovalo. Trump v páteční rozhodnutí soudu uvítal. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako včera budou Češky v utkání favoritkami.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Omezení na Brněnsku u Modřic, na Vídeňské ve směru na Pohořelice, tam budou probíhat práce údržby. Na Svitavsku v Litomyšli na kruhovém objezdu ulic Sokolovská a třída kapitána Jaroše probíhají práce na silnici, projíždí se Kyvadlově a na výjezdu z Lomů směrem na Budkov tam je uzavírka. Tak s ním počítejte a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 3 minuty po 7 hodině, sobota 22. srpna a v kalendáriu Rádia Krokodýlu už za chvíli zkontrolujeme, čím je dnešní den zajímavý, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 9 minut po 7 hodině, dnešní den s datem 22. srpna a svátek slaví všichni Bohuslavové, což je mužské křestní jméno slovanského původu. Další variantou je také Božislav a jedná se o překlad řeckého jména Timoteus. Jehož význam je budiš Bohu sláva. Tak, milí Bohuslavové, všechno nejlepší k vašim jmeninám. A připomínáme si dnes také Mezinárodní den obětí náboženského násilí. Nevím, jestli to spolu souvisí. Každopádně pogratulujeme i k narozeninám, které dnes slaví například Dua Lipa. 31. narozeniny slaví tahle zpěvačka, kterou znáte z vysílání Krokodýla. Slaví také Radek Holub, herec, který dnes má 58. narozeniny, ano, správně jsem to spočítal, a Roman Štavrňák, herec, kterého znáte třeba z Ordinace, tak ten slaví 43. narozeniny. Oslavil by narozeniny i známý herec Miloš Kopecký, ten ovšem v roce 1996 ve věku 73 let zemřel. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: S krokodýlem vyrazíme za zvířátky do brněnské zoo. Co se tam pro nás chystá i pro vás, tak to nám prozradí mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Už příští týden 29. srpna v sobotu vás srdečně zvu na Den adoptivních rodičů a parťáků, který je takovým symbolickým rozloučením s letošními prázdninami. Přijít můžou ale úplně všichni, nejen adoptivní rodiče. Čekají vás zajímavá stanoviště, oblíbená komentovaná krmení a setkání, nebo zahájení výstavy a přednáška Davida Hajnala Mongolsko, Země posledních kočovníků a modrého nebe. Do kalendářů si napište i víkend 11. až 13. září, kdy budeme pořádat velkou akci Festival smečky. V areálu zoo pak nově najdete i Pixbox, ze kterého si můžete z naší zoo odnést originální suvenýr v podobě fotografií s našimi zvířaty. Otevřeno pro vás máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně funguje sezónní vstup a jezdí i zoo vláček. Moc se těšíme na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 5 minut před 7:30 ve víkendové snídani krokodýla Verona, Hey Boy, další hity už za chvíli, bude John Scatman, chystáme také Pink a nebo kapelu Jelena, na to všechno si počkejte, ale ještě předtím si poslechněte, komu tento týden krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Radio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Radio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jihomoravským hasičům teď vyrazíme s krokodýlem, abychom vyspovídali mluvčího Štěpána Komosného o tom, kde všude museli hasit anebo u jakých nehod museli zasahovat.
2: V Brně Obřanech zasáhl rozsáhlý požár chatové oblasti, celkem 6 chatek. Hořel travnatý porost o ploše zhruba 2 hektarů a kvůli rychlému šíření plamenu byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Na dálnici D1 u Tvarožné došlo k vážné nehodě 6 vozidel. Hasiči museli z jednoho automobilu vyprostit zraněnou osobu pomocí hydraulického zařízení a celkem bylo ošetřeno 5 zraněných. V Rohací Soboňkách hasiči zachránili 2měsíční srnče, které uvízlo v bahně rybníka. V Lhovci na Břeclavsku se hasičům podařilo zachránit psa uvízlého v kanalizační rouze. Čtvrteční bouřka zaměstnala jednotky napříč krajem. Hasiči vyjeli k více než 70 událostem, nejvíce na Hodonínsku a Břeclavsku. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze zatopených prostorů a řešili poškozené střechy či spadené dráty elektrického vedení.
1: Také zvířata zachraňovali hasiči Jihomoravského kraje a samozřejmě i bouřky dělají starosti. Tak ať máte co nejméně práce, děkujeme za informace. Štěpán Komosný, mluvčí jihomoravských hasičů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
4: SK Artis Brno.
5: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: malou chvíli, to bude 8. hodina raní. Máme sobotu 22. srpna a na 8. Peťa připravila další čerstvé zprávy.
1: Ano, a podíváme se, kdo je nejstarší osobou na světě.
0: Fakt?
1: A je to ženská.
0: Tak to jsem zvědav. Tak ženy obecně se dožívají vyššího věku, protože my muži máme velké starosti celý život, abychom řídili
1: samozřejmě
0: ten svět. Takže gratulujeme vám, že nám, že se dožíváte vyššího věku. Počkejte si na podrobnosti, stejně jako na hity, které po 8. uslyšíte z Krokodýla.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Budou Clean Bandit. The Weeknd. A Pokáč vyrazí do lesa.
4: Dneska jsem v lese byl.
0: Jsem na Krokodýlu také předpověď počasí a podíváme se, jak to aktuálně vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně větší oblačnost, zejména odpoledne se mohou vyskytovat přehánky, hlavně v severní části jižní Moravy. K večeru pak ubývání oblačnosti a na mnoha místech se až vyjasní. Dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pokud vás zajímá, jak se průběhem let měnila stará radnice, prozradí to výstava historie, která se právě píše. Volně přístupné panely na nádvoří odhalují dosud nepublikované fotky jedné z ikonických brněnských památek, která vznikla už krátce po založení města. Výstava potrvá až do konce září. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Kettermanová, včera oslavila své 117. narozeniny. V současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna, kdy zemřela Brazilka Ina Lukasová. Hokejisté brněnské Komety ve své třetí účasti na Dolomiten Cupu dokázali poprvé projít branami semifinále a zahrají si o cenou trofej. S německým Augsburgem vyhráli 3-2 a zítra se od 20 hodin utkají ve finále buď s Berlínem nebo Cugem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, omezení na D1 mezi 188. až 185. kilometrem ve směru na Prahu. Na Krajnici tam probíhají práce údržby. U Modřic se na Vídeňské ve směru na Pohořelice tam se také pracuje a udržuje a pak také na příjezdu do Svitav ve směru od Lanškrouna. I tam je omezení v pravém jízdním pruhu, probíhají tam práce údržby. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 8. hodině krokodýl cestovatel přinese tip na výlet a pokud poznáte lesopark, který vám představím, tak od nás můžete získat 2 víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, Zlatíčka Rádia Krokodýl, za kterými jsme tentokrát vyrazili do školky v Žabinách, abychom zjistili, jak jsou na tom s psychologií. A jestli pak ví, kdo pak je to psycholog?
2: Psycholog je ten, který léčí děti,

0: je psycholog, hlídá psy. Psycholog je, který proskoumá ty věci. A když nic nenajde, bude pořád zkoumat. A když pořád nic nenajde, přestane.
1: Zkoumá ty věci a když nenajde, tak přestane. Tak to jsou Zlatíčka, Rádia Krokodýl a odpovědi na otázku, kdo je to psycholog. Máme 10 minut po 8, další hity na Krokodýlu už za chvíli.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: cestovatel. Krokodýl cestovatel přináší tip na procházku do lesoparku a pokud ho poznáte, tak pro vás máme úžasný dárek. Dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční 29. a 30. srpna na Sokoláku v Brně Kníničkách. Takže beach volejbal, vy u toho můžete být, pokud nám prozradíte, jak se říká tomu lesoparku, který se nachází na jižním okraji městské části Brno Žabovřesky. 603 103 103, linku jsem právě odblokoval a přidám další nápovědy. Rozkládá se na skalnatém východním a severovýchodním svahu Žlutého kopce na levém břehu řeky Svratky v katastrálních územích Stránice, Pisárky a Žabovřesky. Byl založen roku 1882. V těsné blízkosti se nachází také biskupské gymnázium a součástí areálu je na úpatí svahu sportovní areál Pod lesem s historickou restaurací Rosnička a stejnojmenou víceúčelovou sportovní halou. Na počátku 70. let 20. století byl v lese vysekán průsek a zřízena také lyžařská sjezdovka s umělým povrchem. Tak kdo pak si zavolá k nám do studia, kdo pak ví, jak se tenhle lesopark jmenuje? Haló, tady Martin.
1: Ahoj Jirka, já si myslím, že to je Vilzonův les.
0: Jirko, vystřelil jsi to na mě takhle od boku, ty budeš někde ze Žabín, co?
1: Ne,
0: Skýniček. Skýniček, no tak ale, tak to nejseš úplně poblíž, ale znáš to. Byl jsi tam někdy ve Vilzoňáku?
1: Ano.
0: Určitě to stojí za procházku, akorát je to do kopečka z kopečka, takže si přitom i trošku možná máchnete. Vilzoňák, ano, Vilzonův les, to je ta správná odpověď a dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu 29. a 30. srpna na Sokoláku jsou tvoje. Gratulujeme.
1: Děkujeme.
0: Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásný víkend a zase někde naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Krokodýl.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.

0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Dva. Nosa.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
2: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, šestiletým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
2: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Jako každý rok, tak i letos to strašně uteklo. Prázdniny, a už jsou skoro pryč. Blíží se školám, škola volá a volá i také prvňáčky. A jako každý rok, tak i letos my, tedy krokodýláci, budeme mít svého prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene, dostane výbavičku, dárky pro svou třídu a hlavně ho s celou rodinou a plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. Tak pokud máte prvňáčka, který se chystá do školy a chtěli byste, aby se stal prvňáčkem Rádia Krokodýl, tak nám napište na e-mail studio@krokodil.cz jméno toho prvňáčka, odkud je a také krátký příběh o něm, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. Samozřejmě nezapomeňte připsat i telefonní kontakt. Krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme. Tak třeba to bude zrovna právě ten váš.
0: Rádio Krokodýl.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
3: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
2: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Svíbox na rádiu Krokodýl. Je tu 9. hodina, posloucháte Krokodýla a v 9 se dozvíme od Peti, co je nového.
1: Hezké dopoledne a už příští pátek bude možné na obloze brzy ráno pozorovat částečné zatmění měsíce, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. pro vás máme připraveny ty největší hity z 90. let. Budou 18s. Také Liquido. Chybět nebudou ani Culture Beat. 9 hodin na Krokodýlu, také předpověď počasí a informace z dopravy.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám teploměr ukazuje 20 stupňů, během odpoledne 23 až 26 stupňů a k tomu dopoledne převážně velká oblačnost, odpoledne se místy mohou vyskytnout přeháňky a k večeru pak bude oblačnost ubývat.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9 hodin, hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 na 5200 korun. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků a počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Letos se průměrný důchod zvýšil o 668 korun. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z Česka dva lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Američanku Madison Keysovou porazila 3-6, 6-4 a 7-6.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda na D1 na 226. kilometru směrem na Brno, tam se srazila dvě osobní auta. Pozor na D1 na 210. kilometru směrem na Vyškov, tam je popadané dopravní značení, a na 129. kilometru D1 směrem na Prahu, tam stojí odstavené porouchané osobní auto.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Máme po 9. hodině na Krokodýlu, už máme pro vás připraveny největší hity z 90. let a chystáme další slovíčka z brněnského Hantecu. A pokud je poznáte, můžete získat dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za Modrou.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Jsou tu další slovíčka z brněnského Hantecu. Někdy si zopakujeme to, co už známe, někdy se naučíme něco nového a někdy proběhne soutěžní kolo a můžeme dokonce za slovíčka z Hantecu něco získat, jako třeba právě teď. Máme pro vás dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou. Uskuteční se 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské. Je to fotbalové utkání HC Komety, Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Bohatý doprovodný program, kapela Kulomet, Olga Lounová a nebo třeba Děti ráje. Vy můžete být u toho, pokud poznáte tahle slovíčka, co pro nás připravil Honza Ženek Hlaváček, ale ještě předtím odblokuju linku 603 103 103, abyste si mohli zavolat. Tak Žanku, co jsi to pro nás připravil? Věřím, že to nebude zase tak složité.
2: Zdar jak smí a skoro ksný. Gomity, co to znamená zaplot do regála?
3: A já teda bych věděla to jiný slovo místo toho regálu, to neznám.
1: Já bych regál. Věděl i zaplo do regála, protože to je činnost, kterou dělám moc rád. Tak kdo pak se dovolal jako první? Halo, tady Martin.
4: Dobrý den, Obroučková.
1: Dobrý den.
4: Já volám.
1: Odkud voláte?
4: Z Brna.
1: Přímo z Brna. Tak máte ano. Nějaký tip nebo chcete nápovědy? Co by to mohlo být zaplo do regála?
4: Já si myslím jít do postele.
1: No teda. Tak uvidíme, co na to řekne Žanek. Je to tak, nebo ne?
2: Zaplo do regála znamená vlézt do postele.
1: Je to přesně tak.
3: Já znám betlu, já regál fakt neznám.
1: No tak někdo má betlu, někdo má regál, no. Možná je v tom drobný rozdíl. Každopádně získáváte dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou. Velká gratulace.
4: Super, děkuju.
1: Vydržte na lince, ať si vás můžu zapsat a přejeme krásný víkend. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V šesti příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz
0: 90 v 9. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem vyrazíme k městským strážníkům. Budeme zjišťovat, kde všude v tomto týdnu museli zasahovat, pomáhat a co museli řešit. Prozradí nám to jejich mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci tento týden dopadli muže, který se podle všímavého svědka zřejmě pokoušel dostat do mateřské školy v západní části města. Když ho strážníci našli, tvrdil, že nic neudělal a zajímal se, jestli jsou pokoli kamery. Nakonec ale k rozbití prosklených vstupních dveří a několika venkovních květináčů přiznal, teď mu hrozí vězení. Úterý mířili strážníci k antroposu prověřit zdravotní stav muže sedícího na trávníku. Nemohl mluvit, natož se zvednout. Z jeho dechu cítila hlídka silný zápach acetonu a vedle něj našla poloprázdnou plastovou láhev, ve které bylo pravděpodobně řididlo. Muž strážníkům potvrdil, že ho pil. Hlídka ho tedy obratem předala do péče lékařů. Černovicí strážníci kontaktovali rozrušeného muže podezřelého z rozbití zpětného zrcátka Mercedesu. Hlídce řekl, že neví, jestli zrcátko poškodil, připustil ale, že možné to je. Navíc ho u toho viděl svědek. Uživatel auta odhalil škodu na 5 000 korun. Majetkový přestupek, tak dořeší úředníci. To byl jen srdcný přehled případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
1: Tak ani tento týden se brněnští městští policisté nenudili. Děkujeme za informace. Markéta Skřivánková, mluvčí strážníků.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na štetl.cz.
5: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
3: SK Artis Brno. Skonto
6: nabité. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Dvě minuty po půl desáté. Mezi těmi největšími hity z 90. let na Krokodýlu také Liquido. Další nejdevadesátky už za chvíli. Chystáme No Angel, budou také Sugar Babes, ale ještě předtím si poslechněte, komu tento týden Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
5: Jmenuji se Anna Humlová, jsem starostkou obce Brod nad Dyjí a proti suchu bojujeme tím, že sázíme stromy a keře v extravilánu a intravilánu obce.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl, 90 v 9.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Linka 603 103 103 právě teď uvolněna. Proto, abyste si mohli zavolat k nám do krokodýla, nabízíme prachy do ruky.
2: Ano, 117 100 korun, jak to musím říct, takovou historku. My jsme to dneska počítali, ty peníze. Já jsem vám chtěla dát míň, ale Martina štěstí umí počítat. Teda víc jsem vám chtěla dát, ano, o tisícovku.
1: A Martina chtěla přihodit. To bys musela přihodit ze svýho. No.
2: Takže 117 100 je teďka v banku.
1: Ano, 117 100 korun máte šanci získat, pokud správně tipnete krokodýlí zvuk. A kdo pak se dovolal nejrychleji? Halo, tady Martin.
3: Dobrý den, tady Majka.
1: Dobrý den, Majko, odkud voláte?
3: Vinohrady.
1: Zdravíme na Vinohrady. Užíváte si nějak příjemně víkend? Máte nějaké zajímavé plány?
3: Jo, v pohodě.
2: A třeba vyhrajete, že? A bude to
1: tak
2: ještě
1: to bude
2: lepší.
1: Ještě větší pohodička. Dobře, poslouchejte krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: Já bych si tipla na pouštění vody do pračky.
1: Aha, na pouštění vody do pračky. Tady je odpověď našeho arbitra. 117 100 korun.
2: Tak pračka to není.
1: Bohužel. Popřemýšlejte, částka se zvyšuje a těšíme se zase někdy příště. Naslyšenou.
3: Díky, naschle.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Savage Garden na rádiu Krokodýl před 10:00. Celou hodinku jsme si užívali ty největší hity z 90. let a teď zpátky do současnosti. Petra prozradí ve zprávách, co je nového.
1: Hezké dopoledne a Sparta dnes hraje s brněnským Artisem, tak i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity z Krokodýla po 10:00. Jennifer Lopez. Alvaro Soler. Hrajeme i české hity, třeba kapelu Slza. Za 2 minuty bude přesně 10:00.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes by mělo být větrno, přes den možnost přeháněk, dopoledne proměnlivá oblačnost, odpoledne se ty přeháňky mohou vyskytnout, hlavně v severní části jižní Moravy, a k večeru bude oblačnost ubývat. Dnešní odpolední teploty příjemných 23 až 26 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 10, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie obvinila 4 lidi z organizované výroby a distribuce pervitinu v Brně a dalších částech regionu. Drogy měly ukryté například i v mrazáku. Všichni jsou ve vazbě a hrozí jim až 10 let. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun, tedy asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900, to je o 9 000 méně než za stejný měsíc loni. Vyplývá to z měsíčních zpráv Ministerstva práce. Ve Francii se v posledních měsících prodalo více než 40 000 nevyhovujících prezervativů. Úřady proto varovaly spotřebitele, aby si zakoupené zboží důkladně prověřili, protože použití by mohlo vést k nechtěnému těhotenství nebo k nakažení. Některé z vadných kondomů, asi 30 různých druhů, byly s označením ujišťujícím o shodě s předpisy Evropské unie, ale i u nich hrozí protržení. Obhájci titulu Slavia bude dnes v 5. kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905, ve kterém se pokusí vrátit na vítěznou vlnu po první ztrátě v sezóně. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a nehoda na trase Brno-Svitavy v Lipůvce bourala 2 osobní auta, na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Na Blanensku v Boskovicích v ulici Otakara Kubína tam bourala 2 osobní auta, i tam projíždějte opatrně. 129. kilometr D1 směrem na Prahu, tak tam stojí porouchané osobní auto. Dávejte pozor, šťastnou cestu, a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 10. hodině přinese tip na jednu příjemnou procházku do městského parku v Brně a pokud ho poznáte, tak pro vás máme dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Počkejte si na nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Nechci být posel špatných zpráv, ale jsem bohužel prázdniny ufrnkly jako voda, no a už se to blíží. První školní den už zanedlouho.
2: Ale my myslíme na vás a taky chceme, abyste ušetřili, takže i letos pro vás máme tradiční výzvu Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl.
1: Ano, pokud máte dítko, které letos jde poprvé do školy, tak se může stát prvňáčkem Rádia Krokodýl. Dostane výbavičku, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. To bude zážitek.
2: Stačí, když napíšete na e-mail studio@krokodil.cz, ale je změna oproti jiným rokům, teďka nebudete skládat básničku. Napíšete jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka do školy doprovodit a telefonní číslo.
1: A krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíce zaujme, tak třeba to bude právě ten váš. Máme 9 minut po 10. Na krokodýlu už za chvíli další hity.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl.
4: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

Krokodýl. Vaše letní rádio. Novinka rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Krokodýl cestovatel a další tip na procházku nebo výlet. Tentokrát zůstaneme v jednom městském parku v Brně a pokud ho poznáte, tak pro vás máme dvě víkendové permanentky na světovou sérii Beach Volleyballu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční 29. a 30. srpna na Sokoláku v Brně. Takže pokud máte rádi beach volleyball, tak se zamyslete, protože my vám představíme jeden park a linku 603 103 103 jsem právě teď uvolnil, abyste si mohli k nám zavolat. Takže kde se nachází ten významný městský park v Brně, Veťo?
1: Je to na pomezí Brna Středu a Černých polí a v Hantecu se mu říká Augec.
0: A to jsme nevěděli. Takže Augec na pomezí Brna Středu a Černých polí je to nejstarší veřejnosti přístupný park v České republice a je zároveň kulturní památkou. Vznikl za vlády císaře Josefa II. V roce 1786.
1: A uprostřed tohoto parku je centrum volného času, které se jmenuje stejně jako tenhle ten park. A já si troufám říct, že tam snad byl úplně každý.
0: V tom parku nebo i v tom centru? Já jsem tam chodil jako dítě parku. Do toho centra a bydlel jsem vlastně nedaleko od tohoto parku. Po schodové jsem se běhl dolů a byl jsem v parku. Tak kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.
2: Dobrý den, tady Pavel.
0: Dobrý den, Pavle. Odkud voláte?
2: Já volám z Brna.
0: Přímo z Brna. No a nejste třeba v Černých polích nebo někde tak jako poblíž toho parku?
2: Nejsem tam, ale myslím si, že tuším, co by to mohlo být.
0: Tak co by to mohlo být? Prozraďte nám.
2: Myslím si, že jsou to Lužánky.
1: No, jak jinak, že jo?
0: Bylo to jednoduché, ano, jsou to Lužánky. A věděl jste, že se jim říká Augec?
2: To jsem nevěděl.
0: To jsme s Peťou taky nevěděli. Tak jsme obohaceni a hlavně vy získáváte dvě víkendové permanentky na beach volejbal 29. a 30. srpna na Sokoláku. Gratulujeme.
2: Děkuji moc.
0: Vydržte na lince, ať si vás můžu zapsat. Přejeme krásný víkend. Naslyšenou.
2: Ano, děkuji. Naschledanou.
3: Radio Krokodýl.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
3: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
6: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
4: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz. Skonto nábytek.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
1: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
1: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
2: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: let. Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Krokodýl pro vás má tipy, jak si zajímavým způsobem užít nejen dnešní den, ale třeba i celý víkend. V pátek včera na náměstí Svobody začaly dožínky. Nesou se ve znamení sklizně a hojnosti a těšit se můžete na cymbálovou muziku, výtvarnou dílu nebo ukázky tradičních řemesel po celý tento víkend.
2: A probíhá také festival česko-ukrajinského přátelství Brno buď láska. Tvoří ho koncerty, divadlo, výstavy, film, stand-up i tradiční jarmark a akci hostí kino Art, Centrum Kolaps, bývalá káznice na Cejlu, Melotka nebo další místa a podrobnosti se dozvíte na www.brnobuďláska.cz.
1: A pokud máte rádi klasickou hudbu, tak tradiční hudební Open Air Festival na Špilberku tento víkend uzavírají poslední koncerty. Dnes vystoupí tenorista Štefan Margita, který letos slaví své 70. narozeniny a zítra můžete vyrazit na monumentální kantátu Carmina Burana. Vstupenky jsou stále online.
2: A oblíbený festival pouličního divadla a nového cirkusu zve malé i velké diváky a divačky na pestrá představení, koncerty a taky workshopy pod širým nebem. Akci na prknech, dlažbě i trávě najdete do neděle v Běncenově sadu a v parku na Moravském náměstí.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
3: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
4: That's Helen Darren English.
3: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
4: Come and join us!
3: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: na Krokodýlu před 11. hodinou sobotní dopoledne s datem 22. srpna. Peťa připravila další zprávy.
1: Hezké dopoledne a řidiči v Bystraci musí počítat s dopravními omezeními, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
2: Rádio Krokodýl.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Obloha dnes se s proměnlivou, spíše větší oblačností. Během odpoledne se mohou vyskytovat na jihu Moravy přehánky, zejména na severní části, a k večeru pak bude ubývat oblačnost. Dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Začala rekonstrukce obvodové ulice v Bystrci. Uzavřel se tak výjezd z obvodové a odbočení vlevo do přístavní. Provoz řídí semafor. Objízdná trasa vede přes náměstí 28. dubna. V pondělí se uzavře druhá polovina komunikace a nebude možné využít křižovatku s ulicí Přístavní blíž k brněnské přehradě. Objízdná trasa vede na Kníničky a Rozdrojovice. První dodavatelé plynu i elektřiny začínají před topnou sezónou oznamovat zvýšení cen. Zákazníci si připlatí v řádu stovek korun. Ceny energií od dodavatelů budou podle analytiků růst kvůli vysoké ceně plynu na burze, která je teď oproti minulému roku dvojnásobná. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že vláda prezidenta Donalda Trumpa může prozatím pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě. Pozastavil tak rozhodnutí nižší instance, které další výstavbu zablokovalo. Trump v páteční rozhodnutí soudu uvítal. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako včera budou Češky v utkání favoritkami.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pokud jedete z Brna na Svitavy, tak v Lipůstce pozor. Bourala tam dvě osobní auta, policie by měla být na místě a projíždí se jedním jízdním pruhem. Nehoda také v Boskovicích v ulici Otakara Kubína, také havárka dvou osobáků. Projíždějte opatrně a pozor dávejte i na 230. a půltém kilometru D1 směrem na Brno, tam stojí porouchané osobní auto. Kus pneumatiky na 151. kilometru směrem na Brno, i tam opatrně, a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Dvě minuty po 11. hodině na Krokodýlu startují hity na vaše přání. Až do 12. si můžete vybírat na telefonní lince 603 103 103. Tak si zavolejte. A první zahrajeme všem Bohuslavům k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Ano, ano, z brigády.
1: No tak zdravíme na brigádku, na letiště Tuřany, komu zahraješ?
0: Zahraju svojí kolegyňce Káje, protože nám tak zlepšuje pracovní morálku.
1: Dobře, tak pro Káju, pro tebe už to letí, jo? Jedno espresso.
0: Děkuji, mějte se.
1: 603 103 103, kroků díl, hity na přání.

Tak, jeden hit na letiště. No a teď máme pozdravit taky na linku číslo jedna všem šalinářkám. Tak pro Peťu, Jamelia, Superstar. Vy voláte studio 603 103 103. Tady jsou hity na přání. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Krokodýláci, pojďme na telefon. Kdo pak se dovolal? Haló?
2: Leona.
1: Nazdar, Leonko, odkud voláš?
2: Výstavce.
1: Co ti pustíme, pro koho?
2: Pro tebe do rádia Krokodýl, pro mou celou rodinu a pro všichni, kdo mě znají.
1: Už to letí. Karel Gott, Charlotte Gottová, ahoj.
2: Ahoj.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
2: No a my pojďme na telefon, kdo bude hrát, komu pak, haló?
3: Zahraješ tady Žané Krpole.
2: Nazdar Žanku, komu zahraješ?
3: Romančáku. Pro všechny lidi, kteří poslouchají Krokodýl a kteří mají rádi rodinu.
2: Dobře.
3: A všem, co nás opustili.
2: Dáme jednu mamu. Vzpomínkovou Krokodýl, tady jsou hity na přání 603 103 103 Krokodýl.

0: Nika k roku díl hity na přání. Za okamžik pokračujeme.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artist Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
6: SK Artist Brno.
7: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá. Come here, baby.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Hit za hitem Krokodýl. Tak kdo pak se dovolal? Haló?
2: Hezkou sobotu, milí krokodýláci. Tady je Marek Sobce u Znojma. Já bych chtěl nechat zahrát písničku Venga Boys Bum Bum Bum, aby to pro vás do rádia, protože jste dobré rádio, z nejlepších. A posílám to aj tady Milušce.
1: Už to letí. Zdravíme na Znojemsko.

Tady krokodýle, ty napřání, no a přes apku Rádia Krokodýle nám psala Peťa, která poslouchá v restauraci přímo na Lesné. Black Eyed Peas, I Get a Feeling, i tam.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tady je Krokodýl, my jdeme na telefon. Kdo tam? Haló?
2: Ahoj, tady Markéta.
1: Ahoj Marky, odkud nám voláš?
2: Adamova.
1: Zdravíme do Adamova. Tak, pro koho to bude?
2: No, jsem to chtěla pro přítele. No, potom pro přítele, který se jmenuje Milan. Potom bych to chtěla do Bohnic na ortopedii oddělení A.
1: Mm-hmm. No tak rádi zahrajeme. Připravená? Jdeme na to?
2: Ano.
1: Ahoj.
2: Díky. Ahoj.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: No a teď jdeme do Velkého Meziříčí. Kdo tam? Haló?
2: Hej, Pavel Janša, zdravím nejkrásnější, nejhodnější normální Rádio Krokodýl, který hrozně rád poslouchám ráno i večer.
1: Děkujeme.
2: A jste světový, chtěl bych zahrát dvou bohušům z Dolnebíčka a samozřejmě manželům Ríškovým, který mě stále vozil nahoru a všem těm, co mě celý život, nebo 3 roky už pomáhají s tím, že se zrovna dostanu. A chtěl bych zahrát do Brna samozřejmě, do Slavonic, do Velkého Meziříčí a potom samozřejmě do Slavkova.
1: Už to letí, Pavle, zdravíme.

0: Ivomax na kroku dílo, teď už čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Přeji hezký den. Ve zprávách se podíváme, kdo je nejstarší žijící osobou na světě.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hit.
0: Po 12 teda Funk Get Lucky. Four Non Blondes. A nebo Marek Ztracený. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte skoro jasno, teploty kolem 23 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pokud vás zajímá, jak se průběhem let měnila stará radnice, prozradí to výstava Historie, která se právě píše. Volně přístupné panely na nádvoří odhalují dosud nepublikované fotky jedné z ikonických brněnských památek, která vznikla už krátce po založení města. Výstava potrvá až do konce září. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Kettermanová, včera oslavila své 117. narozeniny. V současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna, kdy zemřela Brazilka Ina Lukasová. Hokejisté brněnské Komety ve své třetí účasti na Dolomiten Cupu dokázali poprvé projít branami semifinále a zahrají si o cenou trofej. S německým Augsburgem vyhráli 3-2 a zítra se od 20 hodin utkají ve finále buď s Berlínem nebo Cugem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jde pozor, dvě osobní auta se srazila na Brněnsku na výjezdu Modřic směrem k D2. Kdyby cokoliv, tak volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Připravení léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Letní hity Krokodýla, za okamžik tip na výlet. No a do toho Analisa, Fedez, Krokodýl. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: Na krokodýl mandraže, šrouby a matice. Teď pro vás máme tip na víkend.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
3: Za zvířátky.
0: A teď už vyrážíme do brněnské zoologické zahrady. Zdravíme Jana Bedřicha.
4: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Už příští týden 29. srpna v sobotu vás srdečně zvu na Den adoptivních rodičů a parťáků, který je takovým symbolickým rozloučením s letošními prázdninami. Přijít můžou ale úplně všichni, nejen adoptivní rodiče. Čekají vás zajímavá stanoviště, oblíbená komentovaná krmení a setkání, nebo zahájení výstavy a přednáška Davida Hajnala Mongolsko, Země posledních kočovníků a modrého nebe. Do kalendářů si napište i víkend 11. až 13. září, kdy budeme pořádat velkou akci Festival smečky. V areálu zoo pak nově najdete i Pixbox, ze kterého si můžete z naší zoo odnést originální suvenýr v podobě fotografií s našimi zvířaty. Otevřeno pro vás máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně funguje sezónní vstup a jezdí i zoovláček. Moc se těšíme na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme na smečka.
0: Moc děkujeme, Jan Bedřich a Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
0: 12 hodin 23 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
5: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
6: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
1: Rádio Krokodýl.
7: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
8: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
7: Objevte zapomenuté životy a místa.
8: Více informací na štetl.cz.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
3: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
2: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac, čisté nové městečko a samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Kotlíku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
1: Jsem Eliška Volná, starostka města Hrušovany nad Jevišovkou. U nás se dlouhodobě zadržuje voda v krajině tím, že se vysazují stromy. Vysazovali jsme několik lesů, několik tisíc stromů. Staráme se o zámecký park. Máme mokřady, máme rybníky, které se chystáme čistit, aby jsme je odbahnili, aby zůstala tam víc větší množství vody. Díky uvedeným opatřením máme prozatím vody v Hrušovanech nad Jevišovkou dostatek. To neznamená, že bychom s ní neměli šetřit a určitě s ní i občané šetří.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: tomu je vaše letní rádio, krokodiláci. Tak venku ideální počasí na nějaký ten relax, jenom houpání nohama, třeba na nějakém posezení pod pergolou. My vám k tomu hrajeme a taky vám pomáháme.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
2: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, šestiletým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
2: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
10: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Enko, žijeme len raz a taky čerstvé zprávy s Petrou, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne, starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly zvýšit o 300 korun, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. z Krokodýla Klingan de Jubel. Budou depešáci. A dáme si partičku slza.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra skoro jasno, teploty kolem 23 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi ze jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 na 5200 korun. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků a počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Letos se průměrný důchod zvýšil o 668 korun. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z Česka dva lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Američanku Madison Keysovou porazila 3-6, 6-4 a 7-6.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, dvě osobní auta se srazila na Brněnsku na výjezdu z Modřic směrem k D2, kdyby cokoliv, volejte na linku řidičů.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Klasika s vámi, jsme vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Doufám, že jste připraveni na další nálož letních hitů. No a za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký byl týden z jejich pohledu.

0: Excellent. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Co za fotky, jsme krokodýl.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: 103 pro biodrinku Bala 21 rozdáváme každý den v ulicích Brna.
2: Krokohlídka osvěžuje taky v Kuřimi, tady je veselo, pěkný den.
3: Dobrý den a děkujeme za pitíčko.
4: Dobrý den, moc děkujeme Rádiu Krokodýl za osvěžení.
5: Zdravíme z Kuřimi, děkujeme.
6: Zdravím z Kuřimi a děkuji za pití.
3: Ahoj krokodýláci, moc vás všechny zdravím. Super, konečně sem přijeli naši známí z Krokodýla. Dali nám úžasný probiotický drink, tak přijďte všichni.
0: Krokohlídka se na vás těší a co vy krokodýláci? Dejte nám vědět, kam chcete, abychom přijeli na studio@krokodil.cz.
1: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

There's love, you and I both apply to the above. The one.

0: Afriku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
1: Jmenuji se Jaroslava Rejchlová a jsem starostkou obce Dolní Věstonice. Naše opatření proti suchu v současné době je takové, že vlastně je zákaz naplňování bazénů. To dlouhodobého hlediska máme taková opatření, že například parkoviště osazujeme zatravňovací dlažbou, budujeme remízky a tak dále.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Jaký byl týden v Brně z pohledu městské policie, tak i to zjišťujeme. Na telefonní lince je mluvčí Markéta Skřivánková.
1: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodil. Strážníci tento týden dopadli muže, který se podle všímavého svědka zřejmě pokoušel dostat do mateřské školy v západní části města. Když ho strážníci našli, tvrdil, že nic neudělal a zajímal se, jestli jsou okolí kamery. Nakonec ale k rozbití prosklených vstupních dveří a několika venkovních květináčů přiznal, teď mu hrozí vězení. Úterý mířili strážníci k antroposu prověřit zdravotní stav muže sedícího na trávníku. Ten mohl mluvit, natož se zvednout. Z jeho dechu cítila hlídka silný zápach acetonu a vedle něj našla poloprázdnou plastovou láhev, ze které bylo pravděpodobně ředidlo. Muž strážníkům potvrdil, že ho pil. Hlídka ho tedy obratem předala do péče lékařů. V Černovicích strážníci kontaktovali rozrušeného muže podezřelého z rozbití zpětného zrcátka Mercedesu. Hlídce řekl, že neví, jestli zrcátko poškodil, připustil ale, že možné to je. Navíc ho u toho viděl svědek. Uživatel auta odhalil škodu na 5 000 korun. Majetkový přestupek, tak dořeší úředníci. To byl jen srdný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
0: Markéta Skřivánková, městská policie Brno, děkujeme.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
8: SK Artis Brno.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak tohle je Colin, chvíli před 14. hodinou s vámi Janča Houbová, krásné sobotní odpoledne, no a teď už také čas na zprávy na 14. O čem pak budou?
1: Hezké odpoledne, Sparta dnes hraje s brněnským Artisem, i o tom už za chvilku.
0: No a teď už taky pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Koncert pražského výběru nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19.30.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si dáme z hitu Krokodýla po 14. Shakiru? Z dalších hitů 90. a Roxette. Z českých hitů se těšte třeba na Kabáty. Více krokodýlích hitů po 14. hodině, která je tu za minutu.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A teď už také pohled na počasí aktuálně. Polojasno, teploty příjemné, Brno hlásí 25, 26 stupňů je na Břeclavsku a Znojemsku, Vyškov hlásí teda trošku chladní 24 a stejně také na Hodonínsku. Mimochodem, dnes očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost. Odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, hlavně v severní části Jihomoravského kraje. K večeru začne zase ubývat oblačnosti, ovšem večer na mnoha místech až úplně do vyjasnění. Jinak denní maxima 23 až 26 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie obvinila 4 lidi z organizované výroby a distribuce pervitinu v Brně a dalších částech regionu. Drogy měly ukryté například i v mrazáku. Všichni jsou ve vazbě a hrozí jim až 10 let. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun, tedy asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900, to je o 9 000 méně než za stejný měsíc loni. Vyplývá to z měsíčních zpráv Ministerstva práce. Ve Francii se v posledních měsících prodalo více než 40 000 nevyhovujících prezervativů. Úřady proto varovaly spotřebitele, aby si zakoupené zboží důkladně prověřili, protože použití by mohlo vést k nechtěnému těhotenství nebo k nakažení. Některé z vadných kondomů, asi 30 různých druhů, byly s označením ujišťujícím o shodě s předpisy Evropské unie, ale i u nich hrozí protržení. Obhájci titulu Slavia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905, ve kterém se pokusí vrátit na vítěznou vlnu po první ztrátě v sezóně. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete na Brněnsku na výjezdu z Modřic směrem, kde dvojce bourali dva osobáky, tak se připravte na zdržení v koloně. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 14. hodina je tady, krokodýláci, krásné sobotní odpoledne, Janče Hubová s vámi. No a za malou chvíli budeme společně soutěžit. Připravená je totiž oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel, kde budeme poznávat, cestovat a hlavně vyhrávat. Tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mě dejte zkrátka samotný rum.

0: cestovatel.
1: Pokáč Pavel Celta, písnička Krokodýláci a teď už také připravená rubrika Krokodýl cestovatel, kde budeme poznávat, cestovat a hlavně vyhrávat. No a abyste věděli, o co soutěžíme tentokrát, tak prosím pěkně, mám pro vás dva víkendové vstupy, dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční 29. až 30. srpna 2026 na sokolském koupališti v Brně Kniničkách. Pokud uhodnete tip, kam s krokodýlem vyrážíme, tak tyto dvě permanentky můžou být vaše. Číslo do studia 603 103 103. No a v tuto chvíli už jdeme na nápovědy. Tentokrát mám pro vás tip na parádní výhled na Brno z jedné čtvrti v Brně, jejíž název hádáme. Tato čtvrť někdy se označuje i jako Kolonie, se nachází ve vytěženém štěrkovém kamenolomu na pravém břehu řeky Svratky u vrcholu Červeného kopce. Kolonii tvoří asi 130 historických malých domků, které si i přes různé dostavby zanechaly svůj prvotní vzhled z období svého vzniku za první republiky. Čtvrť vznikla v opuštěném lomu ve 20. a 30. letech minulého století. Nejdříve zde bydleli chudí dělníci, pracující v brněnských cihelnách. Postupně v místě od 60. let bydleli studenti, poté umělci a bohémové, kteří zde nalezli inspiraci pro svou tvorbu. Tak pokud tušíte, jakou čtvrť v Brně mám na mysli, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. Halo, kdo pak je na lince?
2: Dobrý den, Lenka.
1: Lenko, já vás zdravím. Víte, jaká je správná odpověď?
2: Já bych řekla, že je to Kamenná kolonie.
1: A je to, je to úplně naprosto správně, dokonce i ten slangový výraz jste trefila, takže velká gratulace a dvě
2: děkuju.
1: Víkendové permanentky jsou vaše. Tak gratuluju.
2: Tak jsem paráda, děkuju.
0: Rádio Krokodýl. Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz. Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bale 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bale21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni Masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
9: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj lupí a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
8: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Je dobré mít přítele na celý život.
12: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rok 1992, Roxette, Fade in like a flower. Za malou chvíli Holky mám ráda, nebo taky Justin Bieber, Ed Sheeran, I don't care. Ovšem teď už se pojďme společně, krokodýláci, podívat, komu pomáháme. Pojďme na to.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Rádio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Rádio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, a v tuto chvíli už mám pro vás připravené tipy, kam můžete vyrazit o víkendu. V centru Brna, konkrétně na náměstí Svobody, se po hodovém víkendu konají i dožínky alias oslavy sklizně. Návštěvníci dožínek si budou moci vyzkoušet třeba stloukání másla, poslechnout si cymbálku nebo se podívat na krojovaný průvod. Tento víkend se koná i rodinný festival na prknech, dlažbě i trávě, který vás zve na pouliční divadlo a nový cirkus. V Bernsnově sadě stvárňují umělci celý víkend různá představení od přes klasickou činohru, no a celý tento festival je zdarma. Pokud byste rádi vyrazili na nějakou sportovní událost, tak tento víkend máte možnost, a to na mistrovství Evropy volejbalistek. Česko je totiž jednou ze 4 zemí, která pořádá mistrovství volejbalistek. 7 turnajů se o víkendu odehraje na brněnském výstavišti a celé mistrovství bude právě na Vistecu pokračovat až do září. No a pokud vás láká spíše hudební zážitek, tak i na vás bylo o víkendu myšleno, vyrazte na festival Spielberg. Je to tradiční hudební open air festival, který každoročně přináší obyvatelům a návštěvníkům Brna nezapomenutelné hudební večery na velkém hradním nádvoří. Kromě velkých symfonických děl nabízí i spojení s jinými žánry a snaží se tak klasickou hudbu zpřístupnit těm, kteří by se k ní jinak možná ani nedostali. Letos je nabídka opravdu velmi pestrá, například hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance, operní gala Štefana Margity, no a na závěr monumentální Carmina Burana. Myslím si, že tento víkend je jako ostatně skoro každý víkend v Brně je z čeho vybírat.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
6: That's Helen Doran English.
5: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
6: Come and join us!
5: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
0: Hit za hitem.

0: Wiz Khalifa, See You Again. Chvíli před 15. hodinou, vám krásné sobotní odpoledne. Od mikrofonu přeje Janče Houbová, no a se mnou taky Peťa Papančevová, která má aktuální zprávy, tak o čem pak budou?
1: Hezké odpoledne, řidiči v Bystrci musí počítat s komplikacemi, i o tom už za chvilku.
0: No a teď už taky pozvánka, kam můžete vyrazit.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na co se můžete těšit z hitu Krokodýla po 15. hodině Omy a Cheerleader? Chybět nesmí ani tento letní hit Macarena. A hrát budeme taky pro všechny Bohuslavy, kteří dneska slaví svůj svátek.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Polojasno a teploty příjemné okolo 25 stupňů Celsia. Očekáváme proměnlivou, ale převážně větší oblačnost. Odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, hlavně v severní části Jihomoravského kraje. K večeru zase ubývání oblačností, jinak denní maxima 23 až 26 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou sobotu.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Začala rekonstrukce obvodové ulice v Bystrci. Uzavřel se tak výjezd z obvodové a odbočení vlevo do přístavní. Provoz řídí semafor. Objízdná trasa vede přes náměstí 28. dubna. V pondělí se uzavře druhá polovina komunikace a nebude možné využít křižovatku s ulicí Přístavní blíž k brněnské přehradě. Objízdná trasa vede na Kníničky a Rozdrojovice. První dodavatelé plynu i elektřiny začínají před topnou sezónou oznamovat zvýšení cen. Zákazníci si připlatí v řádu stovek korun. Ceny energií od dodavatelů budou podle analytiků růst kvůli vysoké ceně plynu na burze, která je teď oproti minulému roku dvojnásobná. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že vláda prezidenta Donalda Trumpa může prozatím pokračovat ve výstavbě tanečního sálu v Bílém domě. Pozastavil tak rozhodnutí nižší instance, které další výstavbu zablokovalo. Trump v páteční rozhodnutí soudu uvítal. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako včera budou Češky v utkání favoritkami.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Brněnsku v Ivančicích v Krumlovské ulici bourala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Tak tam dávejte pozor. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte. No a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Na vteřinu přesně, 3 minuty po 15. hodině. Krásné odpoledne vám přeje Janča Houbová. Dnes v sobotu 22. srpna, kdy svůj svátek slaví všichni Bohuslavové, tak všechno nejlepší a nejkrásnější. Pokud nějakého Bohuslava znáte, tak mu určitě popřejte všechno nejlepší. Jinak za malou chvíli třeba taky Honza Žanek Hlaváček a lekce brněnského Hantecu. Máte se na co těšit, buďte s námi. A teď už taky Mirai vedle tebe usínáme na krokodýlu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Holky si senzační a takovým oslým ústkem přecházíme k brněnskému Hantecu. No a samozřejmě naproti Honza Žanek Hlaváček. Ženy, vítej.
2: Zdar jak svíňa skoro ksni. Gomity, co to znamená valit šorym?
1: Tak na to jsme se samozřejmě ptali vás, krokodýláci, co to tak asi znamená.
3: Hodně pomalu.
4: Busem.
5: Šorym pomalu pěšky.
4: Šalinou, nevím.
6: Tak jako londace.
7: Já bych taky řekla, že to tak jako loudám.
4: Pěšky?
3: Pomalu, no.
1: No a tak to bych řekla, že je zrovna docela jasné, co na to Žanek.
2: Valit šorym znamená jít pěšky. Mějte spolu bytelný den.
1: Přesně tak, takovým tím šouravým krokem tolik Žanek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.

0: Ed Sheeran, Shape of You. No, určitě víte, krokodýláci, že fandíme školám, které omezí mobilní telefony. Tak si nyní pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Aleš Hofman, jsem starostou města Valtice a problematika sucha a nedostatek vody samozřejmě řešíme, protože už na začátku měsíce května jsme vyhlásili, aby nedocházelo k zalévání trávníků, zahrádek a dopuštění vody do bazénu, což bylo o měsíc dříve oproti loňskému roku.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: Krokodýláci, a teď už také oblíbená soutěž, ve které jsme rozdali už téměř 3 miliony korun. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku aktuální částka 117 200 korun, která může být pochopitelně vaše, pokud uhodnete krokodýlí zvuk. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je to tady Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku 117 200 korun a první nejrychlejší volající je Kristýna.
2: Ahoj.
1: Ahoj Kristy, kde nás ladíš?
2: Ve Slavkově.
1: Zdravím do Slavkova. 117 200 korun za uhodnutí tohoto zvuku. Jaký typ to, Kristy, bude podle tebe?
2: No, tentokrát bych zkusila oddělení jednotlivých stroužků česneku od sebe.
1: Mm-hmm. Já typu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je správný, tak pojďme na to. Taky mi líto říká, že správný typ to není.
2: Nevadí, zkusím příště.
1: Určitě. Vám taky, měj se krásně, ahoj. Krokodýláci, vy nezoufejte, protože to znamená jediné, navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
1: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
3: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Taneční hit Shakira Hips Don't Lie, chvíli před 16. hodinou, kdy jsou připraveny aktuální zprávy. Má je pro vás Peťa Papančevová, o čem pak budou?
1: Přeji hezký den, ve zprávách se podíváme, kdo je nejstarší žijící osobou na světě.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. hodině z hitu Krokodýla Where's My Husband. Pak trošku takový hit ke cvičení, Absolutely Everybody. Takový lehký aerobik a k tomu Eva Farnell, Leporello. Máme 15 hodin a 59 minut.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkcleanbrno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A teď už se jdeme také podívat na počasí. Aktuálně Brno a celá Jižní Morava hlásí polojasno a teploty příjemné okolo 25 stupňů Celsia. Očekáváme však proměnlivou převážně větší oblačnost. Později odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, hlavně v severní části kraje. K večeru začne zase oblačnosti ubývat. Jinak jak to bude vypadat v neděli? Ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Jinak denní maxima v neděli v Brně a na Jižní Moravě je 22 až 25 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pokud vás zajímá, jak se průběhem let měnila stará radnice, prozradí to výstava historie, která se právě píše. Volně přístupné panely na nádvoří odhalují dosud nepublikované fotky jedné z ikonických brněnských památek, která vznikla už krátce po založení města. Výstava potrvá až do konce září. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Kettermanová, včera oslavila své 117. narozeniny. V současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna, kdy zemřela Brazilka Ina Lukasová. Hokejisté brněnské Komety ve své třetí účasti na Dolomiten Cupu dokázali poprvé projít branami semifinále a zahrají si o cenou trofej. S německým Augsburgem vyhráli 3-2 a zítra se od 20 hodin utkají ve finále buď s Berlínem nebo Cugem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už také zdravím na silnice. Aktuální zpráva právě teď na Brněnsku za Čebínem směrem do Tišnova. Havaroval motorkář, nehoda je se zraněním a jezdí se kyvadlově. Buďte na sebe opatrní krokodýláci, šťastnou cestou, kdyby cokoliv, tak nám brnkněte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
5: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
2: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

16. hodina je tady, ladíte Krokodýla, s vámi Janče Houbová, no a za malou chvíli budeme krokodýláci společně opět soutěžit, protože je připravená rubrika Krokodýl cestovatel, kde budeme poznávat, cestovat a hlavně vyhrávat. Buďte s námi a teď už taky zpěvačka Ray, Where's My Husband?

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: cestovatel.
1: Dohrála nám Miley Cyrus a teď už také vyrážíme cestovat, poznávat a hlavně vyhrávat. Krokodýláci, je tu oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel, ve které máme pro vás vždy tipy na procházky, na výlety, na krásná místa. Stačí uhodnout, jaký tip myslíme a vyhráváte. Je to velmi jednoduché. No a abyste věděli, o co v tuto chvíli soutěžíme, tak mám pro vás dva víkendové vstupy, dvě víkendové permanentky na světovou sérii beach volejbalu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční 29. až 30. srpna na Sokolském koupališti v Brně Kníničkách. Číslo do studia 603 103 103. No a teď už jdeme na nápovědy. Já si myslím, že tentokrát to bude velmi jednoduché. Vydáváme se na Vyškovsko. Vypravujeme se do tak trošku jiné zoologické zahrady, která je plná dinosaurů. Návštěvníky seznamuje s dinosaury v jejich reálných podobách a s prostředím druhohor. Tato zoo nebo zábavní park nabízí pohyblivé a statické modely dávných vládců naší planety v životních velikostech a další různé dětské atrakce. Tak pokud tušíte, jaký netradiční zoopark, který je plný dinosaurů, mám na mysli, tak mi určitě volejte do studia, číslo je 603 103 103. Haló, tady Krokodýl.
2: Dobrý den, tady Pavel.
1: Pavle, já vás zdravím, víte, jaká je správná odpověď?
2: Dino Pavel, Vyškov.
1: Je to tak, je to samozřejmě Dino Park Vyškov, myslím si, že to bylo úplně jasné, tak velká gratulace a dvě permanentky jsou vaše.
2: Díky.
0: Rádio Krokodýl.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Lady Gaga, paparazzi, 16 hodin 30 minut. Na určitě víte, že Radio Krokodýl je rádio, které pomáhá, tak se pojďme podívat, komu pomáháme tentokrát.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
2: Tento víkend chce pomoci posluchačka Míša své sestře, které těžká nemoc vzala manžela a dvěma malým dětem tátu.
3: Jmenuji se Michaela, jsem z Ořechova u Brna a rozhodla jsem se požádat Radio Krokodýl o pomoc pro mou sestru Janu, která si se svými dvěma syny, 6letým Tobíkem a ročním Samíkem, prošla velmi náročným obdobím. V dubnu letošního roku se Janin manžel dozvěděl velmi krutou diagnózu agresivní nádor na mozku. Bohužel pro něj neexistovala žádná léčba. Jana se o něj rozhodla postarat až do posledních chvil. Radio Krokodýl jsem tedy poprosila, jestli by Janě a mým synovcům neposkytl nějaký pěkný, příjemný zážitek.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Jana si i s kluky užila parádní dovolenou plnou zážitků a radosti.
3: Když jsem to sestře řekla, měla velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, je to tady, první školní den už se blíží a i letos pro vás máme naši tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene, dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. Jak se přihlásit? Napište nám na e-mail studio@krokodil.cz. Uveďte tam jméno prvňáčka a odkud je, krátký příběh o něm, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíce těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. Dále taky samozřejmě nezapomeňte telefonní kontakt. Krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme.
0: Radio Krokodýl.
2: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
3: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
2: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
9: That's Helen Doran English.
8: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
9: Come and join us!
8: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dua Lipa, Be The One. Za malou chvíli tady máme 17. hodinu a to znamená, že jsou připraveny aktuální zprávy s Peťou, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly zvýšit o 300 korun, i o tom za chvilku.
0: A teď už taky pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Koncert pražského výběru nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19.30.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 17. hodině Gustavo Lima. K tomu taky Madonna. A partička Miraj, když nemůžeš, tak přidej.
5: Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plný plic, slovo nejde, neexistuje.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brno a Jižní Morava hlásí aktuálně polojasno, občas jsem tam s nějakou tou přehánkou, ovšem teploty stále velmi příjemné, 25 stupňů Celsia. K večeru začne oblačnosti ubývat a pokud vás zajímá, jak bude v neděli, tak podle meteorologů ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, dopoledne postupně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Večer pak opět bude část oblačnosti ubývat, jinak denní maxima v neděli v Brně a na Jižní Moravě 22 až 25 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi ze jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 na 5200 korun. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků a počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Letos se průměrný důchod zvýšil o 668 korun. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z Česka dva lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Američanku Madison Keysovou porazila 3-6, 6-4 a 7-6.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Pozor na Znojemsku, v Hostimi na místní cestě se srazila dvě osobní auta. Na trase Hodonín Veselí nad Moravou ve Vnorovech havaroval motorkář, tak tam počítejte s omezením. A na Brněnsku za Čebínem směrem do Tišnova havaroval motorkář, nehoda bohužel se zraněním a jezdí se Kyvadlově. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte. A kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásné sobotní odpoledne vám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Houbová. Dnes 22. srpna, kdy svůj svátek slaví Bohuslavové, tak pokud nějakého znáte, nezapomeňte mu popřát. Za malou chvíli můj kolega Jirka Wiener.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky z krokodýle.
2: Teď už Jan Bedřich na telefonu. Zdravíme do Zoo Brno.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Už příští týden 29. srpna v sobotu vás srdečně zvu na Den adoptivních rodičů a parťáků, který je takovým symbolickým rozloučením s letošními prázdninami. Přijít můžou ale úplně všichni, nejen adoptivní rodiče. Čekají vás zajímavá stanoviště, oblíbená komentovaná krmení a setkání, nebo zahájení výstavy a přednáška Davida Hajnala Mongolsko, Země posledních kočovníků a modrého nebe. Do kalendářů si napište i víkend 11. až 13. září, kdy budeme pořádat velkou akci Festival Smečky. V areálu Zoo pak nově najdete i Pixbox, ze kterého si můžete z naší zoo odnést originální suvenýr v podobě fotografií s našimi zvířaty. Otevřeno pro vás máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně funguje sezónní vstup a jezdí i zoo vláček. Moc se těšíme na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. Solodur právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz.
6: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio.

0: tady je Kroku, dělal tady vaše rádio a my zdravíme taky na koupaliště Biotop Brno Jih. Díky, že jste s námi.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Teď jmenuji si Jiří Osička, jsem starosta obce Bulhary. U nás platí opatření takové, že lidi nesmí zalévat, nesmí napouštět bazény a musí šetřit s vodou.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jaký byl týden v Brně z pohledu městské policie, tak i to zjišťujeme. Na telefonní lince je mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci tento týden dopadli muže, který se podle všímavého svědka zřejmě pokoušel dostat do mateřské školy v západní části města. Když ho strážníci našli, tvrdil, že nic neudělal a zajímal se, jestli jsou v okolí kamery. Nakonec ale k rozbití prosklených vstupních dveří a několika venkovních květináčů přiznal. Teď mu hrozí vězení. Úterý mířili strážníci k Antroposu prověřit zdravotní stav muže sedícího na trávníku. Nemohl mluvit, natož se zvednout. Z jeho dechu cítila hlídka silný zápach acetonu a vedle něj našla poloprázdnou plastovou láhev, ze které bylo pravděpodobně řididlo. Muž strážníkům potvrdil, že ho pil. Hlídka ho tedy obratem předala do péče lékařů. V Černovicích strážníci kontaktovali rozrušeného muže podezřelého z rozbití zpětného zrcátka Mercedesu. Hlídce řekl, že neví, jestli zrcátko poškodil, připustil ale, že možné to je. Navíc ho u toho viděl svědek. Uživatel auta odhalil škodu na 5 000 korun, majetkový přestupek, tak dořeší úředníci. To byl jen srdný přehled případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
1: Markéta Skřivánková, městská policie Brno, děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: krokodýl. Parádní podvečer, tak prázdniny se přehouply do druhé půlky, začíná nám finish prázdnin a tady je další kolo vydání hit parády. Přehlídka 50 největších hitů, kterými žijete právě teď v Brně, ve Vyškově, v Horodíně, v Břeclavi, ve Znojmě a taky třeba v Blansku. Já jsem Jirka, hlasujete na www.krokodil.cz a my podle toho hrajeme. Tady je Sebastian, začínáme.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Na krokodýl kamarád Vimine, posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer, tohle jsou hity, třeba i k vám někam na zahradu, možná i k bazénu. Užívejte Smiley Cyrus na krokodýlo.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, místo 48.

0: Tohle byl pohodový Mark Ember na Krokodýlu. No a teď máme zahrát taky posluchačku Ingrid, která poslouchá přímo v Sokolnicích. I pro vás tam DJ Cyril na Krokodýlu právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Krokodýl Hitparáda Top 50. Vyhlasujete na www.krokodil.cz. Sekce Hitparáda, my podle toho hrajeme. Alex Varen.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 45.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé. Nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Tahle písnička se proslavila hlavně na Instagramech, v Reelsech, co by doprovodná muzika k videím. Alex Warren a Ordinary. Posloucháte Krokodýla a teď už trošku zrychlíme s Eivou Max.
2: Rádio Krokodýl.
3: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Krokodýl Ruda z Obřan poslouchá, no a chtěl by slyšet Bruno Mars I Just Mind. Máte to tady? Bruno Mars v hitparádě, pro kterého můžete zahlasovat na www.krokodil.cz v sekci hitparáda.
7: Rádio Krokodýl. Hit číslo 43.

0: Na kroku dílom si práve teď zpíváte s Lady Gagou Abrakadabra, poslucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka Vínár. Přeju vám parádní podvečer, tohle jsou hity třeba i na nějakou grilovačku. Jelen, vzdušnější, další hit Krokodýla.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 41.

0: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
3: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
4: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
5: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj lupí a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
4: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
6: Nekrokodýl Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh. Tak doufám, že píšete taky nějaký krásný příběh. My vám k tomu dneska hrajeme. Veď parádě Top 50, teď už novinkový Ed Sheeran, který se spojil se známým DJem Martinem Garrixem. Tohle novinka právě teď.
7: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 38. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Krokodýl je v parádě Pokáč. Nechte si chutnat Solitéra. No a teď posílám Offenbach Overdrive. Pozdravíme taky posluchačku Martinu, která poslouchá přímo v hlavě na 102,3 FM. Díky, že jste s námi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl.

0: Mystico Magical, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer, ať už děláte cokoliv. Michal, ten nás poslouchá přímo v Dolních Heršpicích, tam máme pozdravit jeho Věrušku, taky pro Věrku Lady Gaga, Bruno Mars na Krokodýlo v Hit Parádě.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, místo 32.

0: let.
1: Tak tohle byl oblíbený hit posluchače Tomáše, který nás poslouchá v Řečkovicích, Xenl X Puberťák. Posloucháte hit parádu Top 50, teď spojení David Guetta, Alphaville a Ava Max, Forever Young.
2: Hit paráda Rádia Krokodýl, místo 30.

Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 28. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balans. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz
3: Krokodýláci, přejeme parádní večer, ať už děláte cokoliv, podobně jako posluchačka Domča, která poslouchá přímo za Brnem ve Znojmě, tak zdravíme i do Znojma, všechny Znojmáky, i pro vás I Believe Jitovka.
0: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27.

0: Skrochudila teď také hit pro Igora Poláčka z Krlic, který poslouchá pravidelně. Zdravíme, tohle je paráda Top 50. Před námi Marek Ztracený, tak doufám, že jste si užili jeho mega koncert, který proběhl na Strahově pro 70 tisíc lidí. Vy ho máte právě teď z vlny Krokodíla.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Na kroku dílo Pink Runaway, tak doufám, že jste si tak trošku taky zaběhali. Teď je David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Gone, gone, gone.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Tak, co, zpívali jste se taky s Krokodýlem, tohle vaše rádio. Jirka s vámi, parádní večer, ty největší megahity všech dob chystáme. No a teď hrajeme ty novější hity, tedy tak, jak hlasujete na www.krokodil.cz. Vaše hitparáda pro Brno a Jižní Moravu. Cars Italo Disco.
1: Místo 22.

0: disco. Na Krokodil Colors a Italo Disco. Nechte si chutnat Krokodila. Krokodil Radio, které dává šanci taky brněnským interpretům. Jirka a Jen tak band. Právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 21.

0: Krokodýlno z Brna, Jirka a jen tak band, nechte si chutnat hit parádu Krokodýla. To nejlepší. Já jsem Jirka, no a teď vám posílám další hit Krokodýla. Právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 19. Rádio Krokodýl. Hit číslo 18.

0: Naked na kruku díl, tady je hitparáda Top 50, já jsem Jirka, no a teď už je novinková Eva Farná. Jak se vám líbí hit, který je nazvaný Neříkej, co má se stát? No tak jdeme na to.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Tohle je novinková Eva Farná, posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50, já jsem Mirka Wiener. No, máme pozdravit taky posluchače Petra, který poslouchá přímo přes apku Krokodýla v Chorvatsku. Tak hit je i na dovolenou k moři právě teď.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Na kroku dílo Miraj, drahokami, no tak máme pozdravit taky všechny, co se vrací z dovolené, tak i pro posluchačku Verunku, která brázdí Jihomoravské silnice, jede teďka kolem Pálavy, tak i pro vás kroku dílo.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: Krokodíl hitparáda Top 50, tohle byl David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Posloucháte hitparádu Krokodíla, do které můžete hlasovat na www.krokodil.cz. Bruno Mars, Rose.
1: Hitparáda Rádia Krokodíl. Hit číslo 13.

0: Na kroku dílo Poetika půlnoc, posloucháte Hit parádu Top 50, já jsem Jirka Vínár. Ty největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, ale třeba taky i pro Blansko. Krokodýl, hit paráda.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 11.

0: Tady je Kroku dílno a před námi taky 10 největších hitů tohoto týdne, tak jak jste si to odhlasovali na www.krokudíl.cz v Sexhit paráda. Já jsem Jirka, no a tohle jsou Huntrix Golden.
1: Rádio Krokodýl. Místo 10.

0: Na kroku dílo Huntrex Golden, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer. Před námi tedy Swims, Bad Dreams.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: Na kroku díl Terry Swims, Bad Dreams, posloucháte hitparádu Top 50. No a teď velmi populární písnička na sociálních sítích. Bibi Rexa, Faithless.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 8.

0: Sweet Caroline, posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50, no a před námi Ale Farben, hitparáda Top 50.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, hit číslo 6.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
2: Krokodýla 50 největších hitů tohoto týdne, ale farben Baby Goodbye. Nechte si chutnat hudební meníčko Krokodýla. Před námi páté místo Eva Farná a Biraj.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí pětka.

0: Krokodýl, vzpomeneš si, tak se jmenuje hit od Evy Farné a Mirai. Ne Krokodýl, teď čtvrté místo. Melky a David Guetta.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Posloucháte hitparádu TOP 50, já jsem Jirka Vínarno a před námi třetí místo hitparády TOP 50. Jdeme si dát jedno espresso.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Posloucháte Krokodýla, tohle hit paráda TOP 50, já jsem Jirka Vínár, no a před námi jednička pro tento týden. Tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodýl.cz, Krištof a Dominika Ládia na Krokodýlo jednička.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ano, konec léta je ideální doba na vypuzení agresivní asijské dřeviny. Pajasan žláznatý trápí zemědělce, stavaře, vinaře i alergiky. Bojují s ním města i majitelé pozemků. Je potřeba mít na paměti, že jeho likvidace má určitá pravidla a ta samozřejmě je teď možná. Je na obtíž zemědělcům, škodí v sadech, ve vinohradech, jeho kořeny dokážou narušovat i stavby. Řeč je právě o tomto agresivním, invazivním pajasanu žláznatém. Tak jihomoravské obce se vydávají tímto směrem, chtějí se ho zbavit, teď jsou nejlepší podmínky. A tak uvidíme, zda se o vymícení, toto vymícení podaří. Teď, ať se vám daří a užíváte si hit za hitem na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl.
2: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Na nový tunel, jak je pokračování s ním, se podíváme právě teď společně s Petrou.
1: Ředitelství silnic a dálnic udělalo další velký krok v přípravě nového tunelu Vinohrady, který bude součástí velkého městského okruhu v Brně. Za 140,6 milionu korun uzavřelo smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru na stavbu Vinohradského tunelu. Aktuálně probíhají práce na průzkumné štole. Stavba by měla začít v roce 2028.
0: Tolik tedy na Krokodýl pohled na tunel, teď už pohled za dalšími hity. Jarek Hmala vám všem přeje pohodu a užijte si s námi hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.